Česku. Zbožaja pasty uzlánu i presku. Je z tomu jelenských mirovlastí.